0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Dovi, co s tou korvou dělá?
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělala? Co se měl dělat?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15
0: rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
3: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
4: Pánové, já jsem četl v časopise 100 plus 1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že průměrná ženská žena myslí na sex každých 5 minut. A průměrný člověk, muž, chlap, na to myslí každých 7 minut.
5: A co z toho jako vyplývá?
4: Že jsem průměrná ženská.
3: Rock Rádio. Konec legrace.

Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Štěpánku, pořád mi nějakou básničku.
3: Ale básnička je dlouhá a ty jsi tam 15 minut. Tobě stačí heslo.
2: Heslo. To je ono.
3: Něžné heslo. Něžné a přitom pádné. Musí vyjadřovat lásku i osudovost. Že je to na věky, to na ženský působí.
2: Svenluko na věky, zalezem do deky.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
2: Tady Sokol, 10 600 čistýho náčelníku.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Konec konců, to je její věc, v každém případě ji čeká soud.
2: Jaký soud? Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směroplatný.
3: Já na ní žalobu v každém případě podám.
1: Ale ne, to není třeba, pane inženýre. Není třeba, aby každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně a bude to jeden velký proces.
2: Jaký proces?
1: Velký.
2: Máňo, oni říkají, že...
1: Máňo? Máňa je tady?
2: Ne.
1: No tak se nám ukažte, Máňo. To kde pak jste? Neschovávejte se.
4: Já nejsem žádná paní doktorka.
1: Ne. Já myslel, že jste doktorka práv, když tak přesně víte, co je to směroplatné.
4: Já uklízím na OPBH a tam jsme takový případ měli. Lidi si to rozmysleli a nikdo je nemohl nutit.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Zarecituji vám nově objevenou Cimaranovu báseň, která má zvláštní název Ažmilit. My nevíme, co to je. Docent Weigl se domnívá, že to je orientální dívčí jméno. Čili Jára Cimrman Ažmilit. Ažmilit odhalí pamětní desku. To bude plesání, to bude lesku, snad zahrají mi poem nebo humoresku. Až Milip odhalí pamětní desku na starém domě, bude už po mně.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
3: Jestli ho všem najde, protože z něj v noci sundám číslo.
2: Tak budeme hledat dům bez čísla.
3: Pak sundám číslo i u sousedů.
2: No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla.
3: Dobře, do zítřka to zaplatím.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
2: Jo, a co chce?
1: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem?
2: To on, jestli třeba... Jestli se mu třeba nelíbíte.
1: Myslíte? A že nic neřekne?
2: Třeba je... Třeba se vás... Plachej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: stolu. Mám výsledky školního průzkumu.
1: A?
0: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
1: nepřežijí.
0: Naštěstí Baumax má řešení.
1: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
4: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi. Pojeďte za gorilou.
3: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
5: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
6: Oba.
8: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Počasí na dnešek polojasno až oblačno, zejména na západě, odpoledne a večer možné bouřky. Denní maxima se budou pohybovat mezi 28 až 32 stupni Celsia.
0: Rock Radio, rockové víkend.
1: Z Rock Radia v tohle brzké nedělní ráno vás zdraví Martin Melicher. Máme 7.02, neděli 16. srpna. Já doufám, že se máte dobře, byť takhle po ránu, brzo, ať už vás donutilo v neděli vstát cokoliv, tak doufám, že máte v plánu něco super. Já to nebudu zdržovat. Na začátek tady mám Dimitri, Lidice, Skillet, anebo Mr. Big, Just Take My Heart. No a samozřejmě mnohem, mnohem víc vaším směrem.
0: Rock Radio.

0: Nickelback, Gotta Be Somebody z roku 2008. Já vůbec nevím, odkud jde ten hate na Nickelback, možná je to spíš mainstreamový, možná je to spíš to, že si musíme z něčeho vždycky jako lidi dělat srandu. Každopádně Nickelback, postgrungeová kapela, která určitě podržela tu rockovou scénu na vrcholu. Myslím si, že právě takhle na ráno Nickelback jsou úplně úžasný. Věc z roku 2008. My pokračujeme, rockeři, já doufám, že se máte dobře, pomalu se probouzejte. Mám tady pro vás slovenské Iné kafe Nirvánu. Teďko mám zrovna tričko Nirvána, takže se to hodí. The Darkness, anebo U2 a jejich One z roku 91.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Raskal
5: a Bíny.
4: A teď navíc se slevou 30%.
5: Happysport.cz.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

0: Bryan Adams vždycky potěší. Thought I'd died and gone to heaven. Z roku 91, 7.40 na Rock Rádiu. No a Rock in Slavkov rockeři je za náma a spolu s váma jsme si to skvěle užili. Lady Kate, Koblížky, Kokot Minute, Trautenberg, Horký žeslíže a Traktor, který na festiáku slavil 25 let na scéně. Festiákem vás provedl Kamil. Mrkněte na naše sociální sítě, pokud chcete vidět, jak to tam vypadalo, pokud se tam čistě náhodou nebyli. No a příští týden pošleme poslední partičku na Rock in Konopiště.
1: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No ale já už tady pro vás mám pár specialit, třeba Vytacit, Noci jsou zlí, Noci jsou zlí, ježišmarja, těším se na to, Pretty Reckless, Messed Up World, anebo Hymn, The Funeral of Hearts, takže ne, že by se blížila zima, ale trošku finský muziky si dáme.
1: Velký výprodej matrací, dnes s dopravou zdarma, www.matracezahubičku.cz. Matrace za hubičku.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
5: Tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 22. srpna na Konopiště, na Rock In a na náš velký koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
6: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

webu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Radio. Počasí.
1: Dnes polojasno až oblačno, zejména na západě, odpoledne a večer možné bouřky. Denní maxima 28 až 32 stupňů Celsia, na Moravě potom až 35, počítejte s tím.
2: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Rock je slušná muzika. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia se vám hlásí Martin Melicher. Já jsem ve studiu v Praze a doufám, že vy, ať už jste kdekoliv, si užíváte krásnou neděli 16. srpna. Dneska má svátek Jáchym, takže rockerovi určitě popřejte, pokud ho znáte. Každopádně, pokud ho neznáte, tak nemusíte. A můžete si napsat třeba jenom o píseň na přání. Mám tady song na přání za 3, 2, 1. Teď pište mi do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song. Jsem zvědavý, jaký dneska máte rockový a petit. Já jsem tady pro vás celý dopoledne, songy na přání budou, písně budou Foo Fighters, Arakain, anebo AC/DC, no a největší klasika všech klasik, Highway to Hell.
0: Rock Radio.

0: Aerosmith a jejich Amazing na 16. srpna. Já už tady mám jeden vzkaz v rámci písně na přání pro jistého Martina, který dneska slaví svoje 30. narozeniny. Martine, zdravím tě do Trauče, užij si dnešek a ještě zbytek teplých dnů, zatímco je tady máme. Ty jsi mi dal volnou ruku, takže já jsem ti k narozeninám vybral a posílám Iron Maiden a jednu z jejich nejznámějších The Trooper. Je to moje oblíbená taky, tak si ji užijeme společně, ještě jednou všechno nejlepší, no a rockeři už za chvíli Iron Maiden The Trooper.
1: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
2: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
3: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
2: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
3: Chevrolet,
2: Camaro Bumblebee,
3: Ford Mustang GT,
2: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
3: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
2: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
3: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
2: Firma na zážitky. CZ.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Dimitri, Horkýže Slíže, Trautenberg a Traktor 22. srpna na Konopišti. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Rok, kov a oheň. OK Seto, specialista na komíny a kouřovody, je hrdý partner koncertu Rock in Konopiště. OK-seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.

música. Nejsem zklamanej, ani zrazenej, jenom mám chuť zůstat aspoň chvíli sám. Nejsem zklamanej, ani zraněnej, ale nechci žádný hry už s nikým hrát. Dneska jsem už

0: Klasika, klasik, Heading Out the Highway, už druhá píseň o Highway v dnešní hodině. Judas Priest, úžasná věc z roku 81, rokeři 8.39, velitelský čas na Rock Rádiu. Na to, že hlásili, že bude extrémní vedro, tak naštěstí tady v Praze to zatím nepociťuju. Napište mi schválně, kde jste, co plánujete a jak plánujete samozřejmě přežít snad už poslední srpnovou vlnu extrémních veder. Má se potom trošku ochladit, bejt trošku i deštivo, tak pokud to nebude bouřka a nebude vás to limitovat, tak si myslím, že je to jenom vítaný. Do konce hodiny tady mám úžasné věci. Verve, Bittersweet Symphony, Battle Beast, Here We Are, anebo Queeny a jejich klasiku The Show Must Go On. No a samozřejmě playlist na Rock Rádiu, co si budem, Must Go On.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdo

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
1: Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze v areálu 7 v Holešovicích naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Může ti být 70 nebo 60.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Polojasno až oblačno, zejména na západě odpoledne a večer možné bouřky. Denní maxima 28 až 32 stupňů Celsia, na Moravě potom bude až 35, tak s ním počítejte.
2: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
3: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Z Rock Radia ze studia v Praze se vám hlásí Martin Melichere. Já jsem váš průvodce a moderátor rockovou muzikou dneska celý dopoledne. Díky moc za zprávy v rámci písně na přání. Za hodinu si dáme další. No a samozřejmě, ať už dneska děláte cokoliv, dělejte to s láskou a poslouchejte k tomu Rock Radio. Já vás v téhle hodině pozvu na nějaký koncerty. Nebudete muset hnout ani brvou. Samozřejmě to vám řeknu co a jak. No a tady pro vás mám Aleše Brichtu, Kiss and Dynamite, anebo kapelu, která vznikla na začátku 70. let 20. století. Členkou byla Anne Wilson a její ségra Nancy Wilson, Heart Alone z roku 87.
0: Rock Radio.

0: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz. Matrace za hubičku.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Frautenberg valí na roky! Rokin valí na konopiště. Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rock in konopiště 22. srpna, to je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo Bráťa a horký že slíže. Rock in konopiště 22. srpna, amfiteátr konopiště. Lupení na go autu.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Jediný slušný rádio. Rock Radio. Jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy.
1: No a tohle rozhodně není poslední odpočet, ale je to první píseň z dalšího bloku tady na Rock Radio Europe, The Final Countdown.

odvezte babičky na chalupu, pořiďte sousedům špunty do uší a děcka odkliďte na pionýrák. Poslední srpnovej víkend bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica a spousta dalších. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Radio. Explosive Summerfest 2026. Poslední srpnový víkend jedině na Rock Radio. Pořádnou rokovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

Gary Moore, Out in the Fields, roku 85. No prostě nářez. Jak bylo očekávání, samozřejmě

0: My končíme teďko samozřejmě jeden blok, začínáme další poslední v hodině Lucie, Papa Roach anebo Def Leppard a jejich Promises.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Rádio. Počasí.
1: Polojasno až oblačno, zejména na západě, odpoledne a večer možné bouřky. Denní maxima se dnes budou pohybovat 28 až 32 stupňů Celsia. Na Moravě potom bude až 35, tak s tím počítejte.
2: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Rock je slušná muzika. Rock Radio, rockové víkend.
1: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher, váš moderátor, celý dopoledne teďko v neděli 16. srpna. Já doufám, že se dneska máte dobře, pokud máte svátek, to znamená, že se jmenujete Jáchym, tak vás zdravím, přeju vám všechno nejlepší. No a rockeři, vy pokud Jáchym nejste, ale někoho znáte, tak určitě mu můžete poslat i píseň na přání, to si dáme za chvíli, 3, 2, 1, teď, pište mi do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song, já za nějakých 15 minutek vaší píseň pošlu vaším směrem do éteru. Mám tady ale pro vás předtím Rammsteiny, Krise Cornela, Urge Overkill a nebo Valda Gang a jejich klasiku, když máme ještě to léto, 7 dostavníků.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Trošku industrial metalu nikdy určitě nezaskočí, nebo zaskočí zrovna, když jsou to Rammsteini právě a Till Lindemann v čele. Tohle byla jejich Du Hast a jejich věc z roku 98. Rokeři máme 10.14 na Rokrádiu. Teďko za 3, 2, 1, teď bude píseň na přání. Děkuju všem, co píšete do Messengeru Rokrádia, jak víte samozřejmě o víkendu a o svátku. Každou druhou hodinu celý den hrajeme podle vás, každou samozřejmě píseň nestihnu, ale určitě je to na večer v zásobě, co se týče toho roku na přání, takže od Rokrádia určitě nedodcházejte. Já tady mám hrozně moc zpráv, prodírám se tím, děkuju všem, že píšete i takhle o víkendu. No a já jsem tady namátkou vybral zprávu od Martina, který mi napsal, že prej je v práci, že si mě naladil, že si tak jezdí, protože rozváží, no a samozřejmě, že by chtěl něco od Youngblooda. Já jsem se podíval do repertoáru a koukal jsem, že tam toho od Youngblooda úplně tolik nemám, samozřejmě úžasný mladý umělec. Youngblood Hope for the Underrated Youth jsem vybral, no a samozřejmě Martin říkal, že to byla jeho první píseň, kterou od Youngblooda slyšel a že si ji zamiloval, věc z roku 2019. Martin, já ti to posílám, zvládej práci, jsme v tom spolu samozřejmě, no a ať už jezdíš ve Frýdku Mísku nebo v Uherském Hradišti, tak samozřejmě krásný den.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in. Bylo to jistý.
7: Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze v areálu 7 v Holešovicích naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Může ti být 78 nebo 60.
8: Otava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
9: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
8: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: What's so civil about war anyway?
1: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Bohemian Metal Rhapsody. Vše ti můžu slíbit na Rock Rádiu s Martinem. Všechno vám můžu slíbit. Všechno úplně ne, ale myslím si, že si tady určitě vyberete z toho playlistu pro každýho něco. No a jak jsem vždycky sliboval, tak písně na přání jsou celý den. Kabát, V pekle sudy vály, Alana Miles, No Five Finger Death Punch, takhle na začátek, to je velice různorodý. No a úplně bych začal poslední blok v hodině s Green Day. Konkrétně jejich čtvrtým singlem z jejich sedmého studiového alba American Idiot z roku 2004. Úžasná rocková pomalá balada Wake Me Up When September Ends. Tím, že se tohle sice hraje často, ale ne tak často jako ty rychlejší, protože ne vždycky má člověk náladu na tu rockovou baladu, tak si myslím, že tahle věc je stále neoposlouchaná. Teda minimálně mnou. Já, když jsem byl menší, tak jsem ji samozřejmě poslouchal, ale dlouho jsem na ní nesáhl, takže na ní sahám teďko Wake Me Up When September Ends. Je to píseň, kdy frontman Billy John Armstrong zpívá o tom, jak mu umřel otec září 1982, no a samozřejmě o jeho životě potom. Takže pojďme si trošku zaspomínat, pojďme si trošku zaposlouchat do Wake Me Up When September Ends.
1: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 30%.
4: Happysport.cz.

od rána do večera. W i FM nebo na radia.cz.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze v areálu 7 v Holešovicích naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Může ti být 78 nebo 60.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
3: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
2: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na web.

0: počasí.
1: Dneska nás čeká polojasno až oblačno, zejména na západě odpoledne a večer možné bouřky. Denní maxima se budou pohybovat mezi 28 až 32 stupni Celsia, na Moravě potom bude až 35.
2: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
3: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Ze studia v Praze vás zdraví Martin Melicher, váš průvodce a moderátor. Dnešním dopolednem až do jedný dnešně vystřídá Kája, ta už se na vás moc těší, ale zatím teda ten spotlight je furt můj. Mám tady pro vás Mr. Big, Scarp, anebo Ramones, Pet Sematary. Úžasná věc, která hrála i ve stejnojmenném filmu, který vyšel pár let zpátky a samozřejmě je to Hřbitov zvířátek od Stephena Kinga. Já vám to posílám právě teď, no a v téhle hodině vás pozvu třeba na nějaký ten koncert, abyste věděli, jak to léto ještě využít.

0: Kapela Toto a jejich Rosanna z roku 82. Na Rockrádiu s Martinem vy posloucháte 11.14, máme samozřejmě 16. srpna. No a v dalším bloku samozřejmě nemůže chybět něco tuzemského, něco našeho, něco českého. Mám tady totiž Davida Kollera a jeho prakticky nejznámější. Jako malej jsem název téhle písně úplně nechápal, ale je to Chci zas v tobě spát. No vyložte si to, jak chcete, je to věc z roku 93. Já jsem si říkal, že bych vás pozval na nějaký jeho koncert, kdybyste chtěli ho navštívit. Myslím si, že Davidovi to pořád jde. Chtěl jsem říct v pokročilejším věku, ale ono 65 opravdu pokročilý věk v téhle době není. Mám tady 19. srpna v Praze vystoupí, takže určitě můžete na něj do Prahy. 21. srpna Třebívlice v Česku. Já jako Pražák jsem to úplně podělal ten název. Takže mě určitě za to nesuďte, ale potom můžete 18. září třeba do Lednice, taky do Česka. Každopádně, mimo Davida Kollera si taky pustíme Uriah Heep, Scott Stapp, anebo Bruce Dickinson a jeho úžasnou věc Tears of the Dragon.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz
2: Matracezahubičku.cz.
3: Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
6: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
5: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
6: Chevrolet,
5: Camaro Bumblebee,
6: Ford Mustang GT,
5: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
6: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
5: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
6: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
7: Firma na zážitky.
5: CZ.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: beliefs determine thoughts, emotions, and then our actions. And we need to realize that the Holy Spirit will lead us into all truth.
1: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek.

0: Jo, já už chápu, co říká v té písni, on chci zas v tobě spát. No jasně, mě to došlo až teďko, pane bože, rockeři. My posloucháme společně Rock Radio, já mám tady slížáky Lesbians and Gay Song. Tady tu píseň zrovna chápu a úplně ji miluju. P.O.D. Afraid to Die s Tatianou Šmajluk. No a samozřejmě mám tady pro vás i Goo Goo Dolls a jejich Iris. Jestli jste nikdy neviděli tu nejlepší srdcerivnou nahrávku právě téhle písně V dešti a úplně krásně vyspí, tak určitě na YouTube nabíhejte, ale až nebudete poslouchat Rock Radio, což prakticky nebude nikdy.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.
2: Celý den plný roku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr The Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory mi už SRO, Galva a Gemini.
3: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Tady, když koukám z okna, tak už trošku sprchlo. Dneska polojasno až oblačno, zejména na západě odpoledne a večer možné bouřky. Denní maxima 28 až 32 stupňů Celsia, na Moravě potom bude 35, tak s tím počítejte.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Krásné poledne vám z Rock Rádia přeje Martin Melicher, váš moderátor a průvodce rockovou muzikou dnes až do jedný. Do jedný znamená, že jdeme do poslední společné hodiny pro dnešek, protože ve studiu už mám Káju, která sice teďko na mic nepůjde, i když by moc chtěla, ale už za chvíli jsem samozřejmě do éteru vezmu. My si teďko dáme píseň na přání, takže mi pište do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song. Jsem zvědavý, jaký dneska máte rockovej apetit. No a předtím ode mě Airborne, Cheap Wine and Cheaper Women, to je úplně super, že jo? Billy Idol, Rebel Yell, anebo Within Temptation, Stereo, Paradise, What About Us?
0: Rock Radio.

0: Bátory od Panoptika. Já tady už mám píseň na přání, poslední v mé režii, ale nebojte se, rockeři, na koho se teďko nedostane, tak Kája pro vás píseň na přání má i příští hodinu, no a večer, rok na přání, no, o to prostě nepřijdete. My si dáme teďko tři sestry, o to si napsala Tereska, která je na vejlete a chtěla by něco super od téhletý kapely. No a já jsem vybral velice krátkou, ale velice údernou píseň O Melouny Boj. Rozhodně nečtěte mezi řádkama, co jsem tím myslel. Je to věc z roku 93, tak si to pojďme společně užít.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
6: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi. Pojeďte za gorilou.
5: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
7: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Dimitri, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 22. srpna na Konopišti. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Rok, kov a oheň. OK Seto, specialista na komíny a kouřovody, je hrdý partner koncertu Rock in Konopiště. OK-seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.

0: Posloucháte Rock Radio s Martinem Dole, Proteus a jejich cesta. No a naproti mě už, sedí teď, já nevím, nedočkává Kája.
1: Čau.
0: Která mě tady 5 minut urgovala, abych vymyslel,
1: o čem se... Já jsem neurgovala.
0: Dobře, jinak, tak já teď mluvím se svýma posluchačema, počkej. Abych vymyslel, o čem se tady dneska budem bavit. Já jsem na nic nepřišel, ale říkám si, jak moc máš ráda déšť? Teď, když se podíváš se mnou takhle z okna,
1: koukám.
0: Tak tam hezky prší.
1: Mnohem
0: lepší, než ve středu bylo, co jsi říkala, 40?
1: Jo.
0: A přes léto byly fakt obzvlášť v té Praze a ve velkých městech, i v menších městech samozřejmě, extrémní vedra. Jak jsi na tom ty déšť a možná i ten podzim?
1: Já miluju déšť a podzim, Martina.
0: Reálně, jsem se zeptal.
1: To je pro mě, prosím tebe, období, kdy já jsem nejšťastnější. Jak to máš ty s deštěm a takhle podzimem?
0: Já jsem sweet summer child, vy fanoušci Game of Thrones víte, co to znamená, samozřejmě já jsem se narodil...
1: Ty tady vytahuješ jakoby Game of Thrones.
0: Ano, počkej, nech tě domluvit. Samozřejmě narodil jsem se v létě, takže miluju léto, ale teď mám pocit, že to léto bylo tak moc užitý, že už se nemůžu dočkat, až bude trošku jako klidnější podnebí, klidnější čas.
1: Sexu.
0: Že jo.
1: To chápu, jakože já jsem zrovna nedávno viděla Pána prstenů poprvé.
0: Takže... tady končíme. Poprvé viděla v kolika letech Pána prstenů, dobře. Tady to je o rokový muzice samozřejmě, rockeři. Vy si myslete, co chcete, já si budu myslet teď, co chci a pustím si celou trilogii s prodlouženýma verzema, až přijdu domů. Každopádně užijte si to tady s Kájou odpoledne. Mám tady pro vás Harley, ještě Bryan Adams, Place and Dome, Midnight Oil, Beds Are Burning. Pán prstenů si nikdy neviděl.
2: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
3: Matracezahubičku.cz.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
8: Vyslev se na to, Franto!
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

0: CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 30%.
2: Happysport.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
4: Tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 22. srpna na Konopiště, na Rock In a na náš velký koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
5: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
6: Dneska bude oblačno až zataženo, jinak většinou polojasno. Místy se bude vyskytovat déšť nebo přehánky, zejména večer na západě a severozápadě i bouřky. Dneska nejvyšší teploty až 31 stupňů a co se týče zítřka, tak bude oblačno až zataženo. Na Moravě zpočátku místy i polojasno. Na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky a místy bouřky. Zítra nejvyšší teploty krásných 23 stupňů.
7: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
5: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rockovej.
6: Zdravíčko, moji milí, za mikrofonem vás zdraví Kája Klímová. Po tom, co mě tady Martin šikanoval, že jsem poprvé viděla Pána prstenů až ve skoro 20 letech. Tohle to budu mít na talíře ještě hodně dlouho. Prosím vás, o první polovinu nedělního rokového víkendu se postaral právě Marťa Smelicher a tím pádem po něm přebírám žezlo a společně vstupujeme do druhé poloviny. Takhle na start doufám, že se všichni máte skvěle při neděli, že jste si víkend užili a stále užíváte. V týhle hodince se podíváme na váš poobědový apetit, takže kamarádi, je váš čas. Pište si na Messenger Rock Radio o písničku na přání a my si už teďka odbouchneme tu druhou polovinu, ne? Třeba Stan Yo, Oasis nebo Linkin Park a jich Bleed It Out, pecka z roku 2007.
5: Rock Radio.
8: Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my f***ing mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this.

0: Právě nám na Rock Radio dojíždí Bon Jovi a jich This House Is Not For Sale. V překladu tenhle dům není na prodeje. I takhle, já si pamatuju poprvé, když jsem v roce 2016 poprvé slyšela tuhle písničku a byla jsem z ní odvařená. Nicméně před chvílí jsem vám avizovala, abyste mi psali o písničku na přání a napsal mi Marek. Ahoj Kájo, neboj, já doteď neviděl ani jeden díl Pána prstenů a to mi je 40. Nicméně hoď mi tam prosím nějakou Metaliku, díky. Aha, Martine, aha, poslouchej, nejsem v tom sama. Nicméně, Marku, samozřejmě, že ti tam hodím nějakou tu Metaliku. Jak zní třeba The Day That Never Comes? Myslím si, že k tomuhle počasí ideál. Tak se posluchači usaďte, otočte hlasitost doprava a za chvíli Metallica a jejich The Day That Never Comes z roku 2008.
1: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
3: Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze v areálu 7 v Holešovicích naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Může ti být 70 nebo 60.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Tak to byly Dog Eat Dog a jejich roky z roku 1996. Takže prosím vás, Rockin Slavkov je za náma a spolu s váma jsme si to úžasně užili. Zahráli vám Lady Kate, Koblížci, Kokot Minute, Trautenberg, Horký žeslíže a taky Traktor, který na festiáku slaví 25 let na scéně. Festiákem vás provedl náš Kamil. Mrkněte rozhodně na naše socky, pokud chcete vidět, jak to tam vypadalo, protože to prostě mělo atmosféru k nezaplacení. A příští týden pošleme poslední partičku na Rock in Konopiště.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: A my si teďka do konce hodiny dáme Ozzyho Osbourna Calling. Se Škvorama budeme na hraně, ale teďka už slyším kanadskou hymnu a vidím medvědy, protože nám zahrajou Nickelback a jejich Fotograf.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné.

0: Rádio. Počasí.
1: Dneska bude oblačno až zataženo, jinak většinou polojasno. Místy se bude vyskytovat déšť nebo přeháníky, zejména večer na západě a severozápadě i bouřky. Dneska je nejvyšší teploty až 31 stupňů a co se týče zítřka, tak bude oblačno až zataženo. Na Moravě zpočátku místy i polojasno. Na většině území se vyskytne déšť nebo přeháníky a místy bouřky. Zítra nejvyšší teploty krásných 23 stupňů.
0: Rock Radio, rokové víkend.
1: Zdarec rockeři, máme 2 hodiny a 1 minutu k tomu. Za mikrofonem vás zdraví moje maličkost Kája a doufám, že si stále ještě užíváte víkend. A hele, vůbec, ale vůbec nemyslete na to, že zítra je zase všední den. Práce a tak, to je prostě problém budoucího já. Pokud jste však v práci i dnes jako já, tak se vám to dneska pokusím zpříjemnit pořádnou dávkou slušný rockový muziky. A nebudou k tomu samozřejmě chybět i moje keci. A taky klasický naše historický okýnko, který se bude věnovat jedný ikonický kapele, která vydala hity jako Animal nebo Love Bites. Já vím, že vy víte, ale co taky vím je to, že na nás už teďka čeká Nirvana, Marko Hietala nebo Miloš Dodo Doležel s jeho soudím z roku 1992.
0: Rock Radio.

0: Právě nám na Rock Rádiu dojíždí Chumba Wamba a já vám teďka povím, jak se zrodil jeden z nejlepších bubeníků všech dob, i přesto, že přišel o ruku. Dnešní historický okýnko se bude věnovat Ricku Allenovi, bubeníku kapely Def Leppard. Můžu už vám ale teďka s rukou na srdci a upřímností říct, že z tohohle příběhu bychom si měli všichni vzít příklad. Rick Allen se v roce 1984 připletl do autonehody. Tehdy mu bylo jen 21 a v téhle autonehodě přišel o svoji levou ruku. Navzdory tomu se však nechtěl vzdát svýho snu, nechtěl, aby písničky, které vznikly v jejich dílně, hrál někdo jiný a už vůbec se nechtěl vzdát ničeho, co miluje. Svoji hrací techniku teda poupravil, aby nadále mohl hrát. A víte co? On začal zase hrát a po 42 letech od nehody stále hraje. Dokonce si v nedávném videu udělal srandu z toho, kolik našlape kroků za jednu zvukovku. Podle výzkumu byste měli každý den nachodit 10 000 kroků. Mr. Allen si jen tak na zvukovce našlapal 17 000 kroků. Tady v tomhle příběhu máte hnedka dvě odpovědi na vaše otázky. První je, proč pořád hrajou, když už by se dalo říct, že některý už tu kariéru mají za sebou? Protože se těžko vzdává něčeho, co milujete a je to váš život. A druhá odpověď je spíš na tvrzení, možná to nemá cenu. Vždycky to má cenu, pokud vás to baví. Takže já tímto uzavírám dnešní historický okýnko a otvírám prostor dalším legendám, protože nás čeká třeba Divoký Bill, Pain nebo Van Halen a jejich Jump z roku 1984.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: A Rokin valí na konopiště. Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rock in konopiště 22. srpna. To je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo Bráťa a horký že slíže. Rock in konopiště 22. srpna. Amfiteátr konopiště.
3: Lupení na go autu.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz
8: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
7: Zafido.eshop.cz Partner pro vaši zahradu.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Víme, kde se co šustne.
1: Kde se co šustne.
0: A každý den vám o tom taky řekneme.
1: Každou hodinu na Rock Radio.
0: Hrajeme rockovou muziku. Vybíráme pro vás nejlepší klasický kousky.
1: Co se děje?
0: Koncerty, akce, tipy, události. Nejdůležitější informace z vašeho kraje.
1: Rock Radio.
0: Opravdu víme o všem. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: tak to byly moje milovaní kysáci. A prosím vás, nám se tady oznamují anebo vydávají alba. Takhle chtěla jsem hodit poznámku směrem ke Guns N' Roses, ale nebojte se nic, k tomu se dneska taky dostaneme. A v oznamování alb zůstaneme, protože kapela Blink-182 potvrdila, že už na něm pracuje. Deska by měla být v roce 2027 a půjde o nástupce desky One More Time. Za mě je na co se těšit, protože kapela Blink-182 je ikonou svý doby. Nás teďka už ale do konce hodiny čeká třeba AC/DC, Miroš Majda nebo Accepti a jich Metal Heart.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebej ho, nic tě neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte in.
6: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
7: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
6: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
8: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
2: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
1: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
2: Chevrolet,
1: Camaro Bumblebee,
2: Ford Mustang GT,
1: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
2: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
1: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
2: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
5: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
4: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
6: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
8: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
9: Dneska bude oblačno až zataženo, jinak většinou polojasno. Místy se bude vyskytovat déšť nebo přeháníky a zejména večer na západě a severozápadě i bouřky. Dneska nejvyšší teploty až 31 stupňů. A co se týče zítřka, tak bude oblačno až zataženo. Na Moravě zpočátku místy i polojasno. Na většině území se vyskytne déšť nebo přeháníky a místy bouřky. Zítra nejvyšší teploty krásných 23 stupňů.
10: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
11: Rock je slušná muzika.
12: Rock Radio, rockovej víkend.
9: Zdravíčko, moji milí, za mikrofonem vás zdraví Kája a my nezastavujeme v našem rockovém víkendu. A momentálně je váš čas. Je to tak, přátelé. Písnička na přání. Tak si pište na Messenger Rock Radio o vaši oblíbenou píseň. A my si tu hoďku teďka odpálíme společně s Powerwolf, Chicagem nebo budeme rejdit společně s Alešem Brichtou.

0: Rulující se kameny aneb Rolling Stones a jejich Anybody Seen My Baby právě dohráli na Rock Rádiu. Před chvílí jsem vás vyzvala k tomu, abyste si psali o písničku na přání, tak mi napsal Lukáš. Ahoj Kájo, sedím si venku s pivkem. Poslouchám, jak nám pěkně hraješ, ale chybí mi jeden song, a to od Rammstein píseň Deutschland. Prosím, zahraješ mě ji, moc díky, Lukince Žďáru. Tak jasně, Rammsteini tady nemůžou chybět. Zdravím do Žďáru a ať to pivečko chutná. Luky, posílám ti tam ty slíbený Rammsteiny a po nich nás ještě budou čekat třeba Seven nebo Mr. Big a jejich Shine, ale teď už slíbený Deutschland.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Tlačíš?
3: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Celý den plný rocku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr The Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory Mijuš SRO, Galva a Gemini.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jinej? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

0: Happy Old McWeasel a Drunken Sailor. No kdo by tuhle stupecku nemiloval, že jo? A já vám povím teďka takovou ironii. Víte co? Já vám tady ráda oznamuju ty alba. Jeden z mých prvních vstupů dokonce bylo oznámení alba. Jenomže na mém listu kapel, který hodlají ještě nikdy vydat desku, chybí jistí Vlasatci. Vlasatci z rodu Motley Crue. Ano, je tomu tak, neblafuju. Nikki Sixx, což je baskytarista právě Motley Crue, prohlásil. Lidé si dnes pustí jednu nebo dvě písničky a zbytek alba v podstatě ignorují. Vložíte do toho obrovské množství energie a většina materiálu prostě zapadne. No tak, takhle. Možná Nikki myslí ty lidi, který si pustí nejvíc populární dvě písničky, který zrovna trendují na sockách. Bohužel to tak je a děje se to. Zrovna nedávno jsem viděla americký podcast, kde se řešilo, zda nosit trička kapel, i když je neznáte. A týpek tam zahlásil, že úplně v pohodě, že nosí mikinu Master of Puppets a že vůbec neví, o jakou kapelu se jedná. Jakože Master of Puppets by měla být kapela, chápeme se, jakože ne, že Metallica a album Master of Puppets, ale že Master of Puppets by měla být samostatná kapela. Moje srdce v tu chvíli vynechalo úder a moje plíce pocítily svůj maximální objem. Tím pádem vím, kam tím Nikki míří, ale taky by si měli uvědomit, že jsou přece jenom velká kapela s velkou základnou fanoušků, kteří stále ty alba kupují a poslouchají. Takže bych nikdy neříkala nikdy. My si do konce hodiny dáme třeba Sum 41, Ian Gillan, Him, Pretty Maids nebo Daniela Landu a jeho Aničku Malinovou z roku 2022.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve, starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova, slyším.

do tváře, padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Můza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A zas to

ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli,

0: velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz. Matrace za hubičku.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.

Pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude oblačno až zataženo, jinak většinou polojasno. Místy se bude vyskytovat déšť nebo přehánky a zejména večer na západě a severozápadě i bouřky. Dneska nejvyšší teploty až je 31 stupňů. A co se týče zítřka, tak bude oblačno až zataženo. Na Moravě zpočátku místy i polojasno. Na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky a místy bouřky. Zítra nejvyšší teploty 23 stupňů.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Zdarec rockeři, za mikrofonem vás zdraví Kája Klímová a doufám, že se všichni máte dobře a že si užíváte takhle pohodou neděli. Pokud jste v práci, tak šéf určitě promine, že si za chvíli dáte trošku víc na hlas rádio. V téhle hodině zůstaneme u těch Alp, protože se podíváme na zoubek Guns N' Roses. A taky nám Steven Tyler chtěl přespívat svoji vlastní písničku. No jo. Na tom by nebylo nic divného, kdyby si nemyslel, že to není jejich. Takže se nebojte, je na co se těšit. Jako například teď na Olympic a jich jednou Sabaton, nebo právě Guns N' Roses a jich Paradise City, písnička z roku 1987 z alba Appetite for Destruction.
0: Rock Radio.

0: Tak to byly Electric Light Orchestra a jejich Don't Break Me Down z roku 79. A já mám na vás otázku. Tak vydají to nový album nebo ne? Podle mě z Guns N' Roses je to, jak když si trháte sedmi krásku a čekáte, na co to padne. Vydám, nevydám, naštu Slashe, nenaštu Slashe. A tak to bych mohla pokračovat dál. Vy víte, že moje nejoblíbenější kapela a největší srdcovka jsou právě Guns N' Roses a asi si dokážete představit, jak se mi rozsvítily oči, když oznámili, že by mohlo přijít nový album. Před několika lety. Vztah fanoušků Guns N' Roses ke Guns N' Roses je jak randění v dnešní době. Náročný a prakticky nikdy nevíte. Ale přesto tyhle ty legendy milujeme, že jo? Slash nám vzkazuje totiž, že v kapele se hodně skládá a že by mohlo vyjít nový album. Má to háček a to je... Kdy? No takhle, Slash by chtěl po skončení tour se vrátit zpět do studia, jenomže má ještě rozjetý další projekty. V únoru 2027 vydává novou desku s Milesem Kennedy a Conspirators. A po ní ho čeká další turné. Takže si počkáme ještě tak 2 roky. No co, čekáme 18 let, tak snad nebudeme čekat moc dlouho. Na co však nemusíme čekat, je pořádná dávka slušné muziky. Čeká nás Red Hot Chili Peppers, Biffy Clyro, ale teď už Iron Maiden a jejich Wasted Years z roku 86.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Potřebujete dětské kolo?
6: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
5: Raskal
6: a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 30%.
6: Happysport.cz.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Dimitri, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 22. srpna na Konopišti. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Rok, kov a oheň. OK Seto, specialista na komíny a kouřovody, je hrdý partner koncertu Rock in Konopiště. OK-seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.

0: Tak to bylo Iné kafe. A vy si teďka vemte, že jste Joe Perry. Jste v kapele Aerosmith a občas si něco šlehnete. No možná víc jak občas, minimálně to takhle měl Steven Tyler. Steven Tyler si totiž takhle jede autem a zapne rádio, kde hrajou jednu pecku. Stevenovi se to tak zalíbilo, že hned pak volá právě Perrymu se slovy: měli bychom jí přespívat. A Joe mu odpoví: tohle je ale naše písnička. Zní to jak vtip, ale není. Steven si prostě jel svoji lajnu, doslova. A Joe ho potom uzemnil. Ale vidíte, taková pecka, že by ji napsal znova. My v Rock Radio tady pro vás máme taky pecky. Do konce hodiny Alice Cooper, Trautenberg, Foo Fighters anebo Nightwish, Echo Over the Hills and Far Away.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
5: Zafido.e-shop.cz, partner pro vaši zahradu.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
3: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
2: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
4: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
5: Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
6: Dneska bude oblačno až zataženo, jinak většinou polojasno. Místy se bude vyskytovat déšť nebo přehánky, zejména večer na západě a severozápadě i bouřky. Dneska nejvyšší teploty až 31 stupňů. A co se týče zítřka, tak bude oblačno až zataženo. Na Moravě zpočátku místy i polojasno. Na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky a místy bouřky. Zítra nejvyšší teploty 23 stupňů.
7: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
5: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rockovej víkend.
6: Zdravíčko, moje milí, z pražského studia vás zdraví Kája a my máme poslední hodinku ještě před rokem na přání. V téhle hodince se vrhneme na to, co vás ještě dneska s Rock Rádiem čeká, potom co vás na asi další 3 týdny opustím. Je tomu tak. My se uslyšíme až v září, kdy už konečně budu schopna i něco vidět bez čoček nebo brejlí. Nicméně dáme si ještě takový předkrm v podobě písně na přání, tak šup, víte, co máte dělat. Pokud ne, tak si teďka můžete napsat o písničku na přání na Messenger Rock Rádia. My si tu hoďku teďka začneme třeba z Europe, Offspring nebo právě z Lucí a jejich Černí anděle, pecka z roku 1991.

Právě nám na Rock Radio dojíždí Manowar. A před chvílí jsem vám avizovala, abyste si psali o písničku na přání a napsal mi Tomáš. Zdarec, prosím tě, zahraj nám všem na zahradu Krucipisk, Láska je kurva, díky moc. Tak já vás tam všechny moc zdravím a Krucipisk vám zahraje. A k tomu je i Seether, U2's With or Without You, ale teď už Láska je kurva od Krucipisk. Rock Radio.

0: nebo na radia.cz.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

odvezte babičky na chalupu, pořiďte sousedům špunty do uší a děcka odkliďte na pionýrák. Poslední srpnový víkend bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica a spousta dalších. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Radio. Explosive Summerfest 2026. Poslední srpnový víkend jedině na Rock Radio. Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ.

0: až tam na sever od kabátu. Takže prosím vás, pokud máte pocit, že máte málo živýho roku v krvi, tak se nebojte, máme pro vás totiž řešení. Dneska po roku na přání, což znamená po 7. večer, na vás u nás v playlistu čeká jeden živáček. A asi se ptáte, co si pro vás Kamil ukuchtil? Tak prej zahraje nějaký Bill a bude pěkně divokej. Takže doporučuji si naladit dnešní živák, protože divokej Bill za to umí vzít. Vy už si teďka můžete začít psát o vaše přání, protože za chvíli spolu odstartujeme hodinku podle vašeho gusta. Nebo můžete volat na naše číslo 725 844 424. Tak si tu chvíli pojďme zkrátit společně s Ingot, R.E.M., Brothers of Metal nebo Škorpíkama The Best Is Yet To Come, pecka z roku 2010.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
8: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
8: Chevrolet,
7: Camaro Bumblebee,
8: Ford Mustang GT,
7: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
8: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
7: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
8: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
9: Firma na zážitky.
7: CZ.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
0: Oba.
2: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
3: Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze v areálu 7 v Holešovicích naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Může ti být 78 nebo 60.
4: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Věčnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska bude oblačno až zataženo, jinak většinou polojasno. Místy se bude vyskytovat déšť nebo přehánky a zejména večer na západě a severozápadě i bouřky. Dneska nejvyšší teploty až 31 stupňů. A co se týče zítřka, tak bude oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku místy i polojasno. Na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky a místy i nějaké ty bouřky. Zítra nejvyšší teploty krásných 23 stupňů.
2: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
3: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
0: Rock Radio. Rock na vzání.
1: Zdarec rokeři, odbyla nám šestá a to znamená jediný. Hodina podle vašeho gusta. Pište si na Messenger Rock Radio nebo volejte na číslo 725 844 424 o vaši oblíbenou písničku, kterou byste si v téhle hodince chtěli nechat zahrát. My si rok na přání začneme třeba s Toto a jejich Afrikou z roku 1982.
0: Rock Radio.

Právě nám dojíždí na Rock Rádiu Toto a jich Afrika. Napsal mi Viktor. Dobrý den, chtěl bych prosím vás zahrát písničku pro svou milovanou ženu Evičku, která má pozítří narozeniny. Teď se akorát vracíme z dovolené a ona řídí a posloucháme vás. Byla by to píseň od Hooters Johnny B. Moc krát vám děkujeme a obzvlášť žena, váš věrný posluchač Viktor. Tak já vás moc zdravím, šťastnou cestu a Evi, tobě všechno nejlepší. A samozřejmě, že Johnny B je tady na vás ready.

Battle Beast a jejich Master of Illusion právě dohráli na Rock Rádiu. Pokračujeme dál v naší krasojízdě. Zavolal mi Michal, že bych chtěl nechat zahrát cokoliv trochu emo. Michale, víš co? Nechal jsi mi volnou ruku a já jsem si pro tebe a ostatní posluchače připravila emovinu, která vás nabudí a odpálí. My Chemical Romance a jejich Famous Last Words jsou připravený. Takže zvedat se ze židlí, hlasitost naplno a Gerard Way vám jde zaspívat. No.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
4: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
3: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Tak to byly Rammsteini a ich Will. Rok na přání stále jede na plný obrátky a mám tady další vzkaz od Jany. Ahoj, zahrajte nám prosím na chatu do Vlachovic písničku od AC/DC Highway to Hell. Děkuji, Jana. Tak jo, pojďme se svíst po té dálnici do pekla společně s AC/DC.

Právě nám dojíždí na Rock Radio Kansas a Dust in the Wind. Uf, krásná písnička z roku 1977. Volala mi Linda, že by chtěla nechat zahrát něco od Škvoru pro svýho přítele. Tak Lindi, Škvoři a jejich nejistá přítomnost putují k vám.

0: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
1: Matrace za hubičku.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
4: Vše pro bagr.cz.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr.cz.
6: Co je? Funguj ty, křápe.
7: Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Právě nám na Rock Radio dojíždí Green Day a jejich Basket Case. Moje milí zlatí, mám tady pro vás poslední dva vzkazy a těmito se i já s vámi budu loučit. První vzkaz je tentokrát od Lucky, která by chtěla nechat zahrát Leonušenkou s Jarkem Filgasem a jich Nikdy se nedozvíš všem posluchačům. Tak Luci, Leona s Jarkem už k tobě letí a k tomu mi zavolal David, že jsou v hospodě a tak by jim sedl nějaký ten alkohol. Tak pivo prej dělá hezký těla, takže to tady mám taky připravený. Bylo mi ctí s vámi hrát, přátelé, a my se uslyšíme za 3 týdny. Mějte se krásně.

0: Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio.
1: V neděli večer jste s Rock Rádiem, zdraví vás Kamil Dráb a máme před sebou rockovej živák. To znamená, že příštích 60 minut bude patřit živý muzice, o kterou se dneska postará divokej Bill. Jsou kapely, který si člověk spojí hlavně se studiem, a pak jsou takový, který naplno ožijou až ve chvíli, kdy se rozsvítí světla na pódiu a pod ním stojí tisíce lidí. A divoký Bill od svého vzniku vždycky patřil do té druhé kategorie. Jejich písničky možná vznikaly ve zkušebně, ale skutečný život dostávali právě až na koncertech, kde se zpívalo od první do poslední řady, a právě to dokonale zachycuje živák Rock for People, který vyšel v roce 2007 a byl natočený o rok dřív na stejnojmenném festivalu. V té době už měl divoký Bill za sebou několik úspěšných alb a z klubové kapely se stal fenomén, který dokázal bez problémů zaplnit festivalové louky i sportovní haly. Jejich směs rocku, hospodský melodiky, houslí, harmoniky a folkový energie byla něco, co na české scéně nemělo moc obdoby. A co bylo možná ještě důležitější, všechno to fungovalo úplně stejně dobře i naživo. Na tomhle koncertu neuslyšíte žádný dodateční úpravy ani studiový kouzla. Je to poctivý záznam kapely, která hraje naplno a publikum jí to vrací každým refrénem. Možná právě proto patří Rock for People k nejpovedenějším domácím koncertním deskám posledních let. Zachycuje kapelu v období, kdy byla na obrovském vzestupu, ale pořád z ní byla cítit radost z hraní, nadhled i obyčejná klukovská energie. Nic se nepředstírá, nic se nepřikrášluje, prostě parta muzikantů, která si koncert užívá stejně jako lidi pod pódiem. Tak si pojďme připomenout dobu, kdy český festivaly rostly do evropských rozměrů, viz Rock for People, a divoký Bill patřil k jejich největším stálicím a stačilo zahrát první akord, aby několik tisíc hlasů začalo zpívat s kapelou. Dnešní rockový živák patří divokýmu Billovi a jejich Rock for People Live. Tak si to pořádně užijte.
2: Nazdar, Parto!

Jaja Pets. Na Zapartu ještě jednou dobrý večer. Jsem moc rádi, že můžeme hrát tady takhle v krásném čase na Rock for People. Krásný počasí máte. Ještě dost sil po těch čtyřech šílených dnech vedra. Dáte to s náma. Nožky teďka budou. Rytmická pecička. Která se jmenuje Sudička. Připravte se, klepne nám to Mára na 4 doby. Budeme. 4.

0: vážení přátelé, hned na začátku bych vám rád představil hosty, který máme, protože abyste celou dobu viděli, kdo nám tady vlastně hraje. Na saxofon! Saxofonista z Medvědu 09, Ruda Rigo! Kterýmu u nás v kapele neřekneme jinak než Rudo! Na didžeridu Lukáš Toman z Riviera Playboys!
1: Je to Macek. Raz, dva, tři.

0: Rokovej živák.
1: Hrou! Děkujeme! Učtivě!

0: Roman Procházka začíná.
1: Rokovej živák.

0: Titson. Jakože každý s každým. A všichni se všema. Děkujeme.
1: Další pecku bych určitě rád věnoval Stáně. Ta pecka se jmenuje Čmelák.
0: Píseň skákací. Veselá.

0: Di kurma. Banjo.
1: Rock Radio. Rockovej živák.

Jste nejlepší! Sleduj, jo?

0: Rokovej živák.
1: Doufám, že jste si to tady užili 4 dny, co? Divoký byl uvalý, vám moc tím děkuje za celou sezonu, která byla nádherná, mějte se fajn, dožijte ve zdraví zbytek festiáku, čau! Nazdar! Uklon teď. A na něj!

0: jak se stále.
1: Rock Radio. Rockovej živák.
2: Moc děkujeme! Vážení přátelé, na tom Dobrém Simfe zavítal mezi nás. No, poslední píseň bude Odrhovačka, aby jsme se rozloučili tak nějak úplně v pohodě. Pecka je jednoduchá, je to písnička Alkohol. My zazveme alkohol a pak hned vy na to zazvete taky alkohol, takže pojďme. Vážení přátelé, rád bych na podu přivítal kluky z Prohrála v kartách, který s náma celý letošek jedou krásný tur. Děkujeme jim za to. Jdeme na to.

0: krásný konec.
1: Ještě jednou moc děkujeme, hezký prázdniny, mějte se fajn, čau lidi, zase někde ahoj.
2: Umělci už jsou v šatně a bedňáci sklízí pódium. Ale nebojte, další rokovej živák na vás čeká už příští neděli. První řada je vaše. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
5: vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
6: Oba.
8: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
9: Vše pro bagr, náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
10: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
11: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
12: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

Odveste babičky na chalupu, pořiďte sousedům špunty do uší a děcka odkliďte na pionýrák. Poslední srpnový víkend bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica a spousta dalších. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Radio. Explosive Summerfest 2026. Poslední srpnový víkend jedině na Rock Radio. Pořádnou rokovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockový rádio.

poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebník.

někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

Odvezte babičky na chalupu, pořiďte sousedům špunty do uší a děcka odkliďte na pionýrák. Poslední srpnový víkend bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica a spousta dalších. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Radio. Explosive Summerfest 2026. Poslední srpnový víkend jedině na Rock Radio. Pořádnou rokovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Víťo, řekni mi něco japonsky.
3: No, Kushitsu Yamaha Naso Tasha.
2: Co to je?
3: Španělá gejšo, udělej pro mě něco nesmírně krásného.
2: Víťo.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Alice?
2: Už je moc pozdě, Pavle.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu?
2: Já mám zítra ráno stání.
1: No jo, ale když já mám stání dneska.
2: No tak. Dobrou noc.
0: Rock Radio. Konec legrace.

said you best go on a diet, yeah.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Znáte akademika Plíška? Pazekáš.
2: Neznám.
1: No vidíte. Akademik, státní cena za fyziku, čestný doktorát v Reykjaviku a tak dále a tak dále. A víte, co bylo jeho životním dílem?
2: Nevím.
1: Sám to řekl. Deseti směna. Půl roku mu trvala organizace a rok rekonvalescence. A my tady máme, prosím, dvě směny navíc. Jestliže se to podaří, budeme jediní v republice a možná, tedy možná, na celém světě, prosím.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Prosím tě, nedejchej na mě, táhne z tebe pivo a smrděj ti nojdi silou, vej do kutku jeden. To je život.
1: Rock Radio. Konec legrace.